0: nechci vidět žádnou!
1: Je, další koťátko.
2: Zavřete kočky, odcházím.
3: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
4: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnom príbehu o zebre Ebre sa dozvieme, prečo Dušo, zvaný tiež Dudo, býva v Ebre.

neboj, mjau, potkane nice ti, mjau, nestane sve srce klidnje, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila, lautko milá, porostou rychle švec, než řeknu jen.

Delfinima, a delfinice fina sebe pískají. Bí, bí, bí, bí, bí. A já čtu ve slovníku česko delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfínma a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

Delfinima, a delfinice fina se pepískají. Bí, bí, bí, bí, bí. A já čtu ve slovníku česko delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfínma a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

0: Byla jsi, a kým je naše more?
1: Nejbyla seš je na světě.
0: Naše more, byla jsi.
2: Byla jsi.
0: Byla jsi.